0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere si jednu z dvoch špívankov a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelania hutre celý čas v narečiu.
2: Tak, tak, a nie celkom my ju puštíme, bo puští ju Tibor, ale my še na ňo spoliehame. Takže keď sebe chce vybírať špívanku, tá len zavolajte na číslo 055-622-2994, ale vy toto číslo už bizovne poznáte i na spamäť.

Zula jsem si sandály a bobosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

Možno ste už zaregistrovali, že v tomto čase sa každý deň venujeme témam z našich ciest. Mimochodom, inak tomu nebude ani dnes.

zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.